0: Vanesko! Vanesko! Poď do chuš, čas obidovati.
1: Iším neholodná.
0: Pyrohu máš na taniru. Lekvarovu. Pomaščený svížim maselkom. Pocukrenu. Smačnu, presmačnu.
1: Joj, ta najbuduť. Neskôrše zim. Chču sa iši hráti.
2: Joj, no što tu za detina? Skorše si poradiš s trjuma chlopcami, jak z njo jednou. Z dvora ne vytjahneš, v hrži ne utrimleš. A ki će mať mati? Bida prevelika. Vse što izvedumuje. Raz voda studena, raz je taka čista, jak lelija. Prisjahać, že vonka nič do ruk ne brala, a ruky tak zababrane, jak iby uglja metala.
0: Vanesko! Dojdź już! Do mił! Naobidujesz się i zaś możesz i ty won!
1: Joj, babko, babko! Mam ja z wami traplinia. Wselem obidowati i obidowati, każdy dzień obidowati. Już sa mi zunowalo. Także i du!
0: Len pojď, pojď, mudrość moja!
2: Dzietino, z holodnym żalódkom ciężko się bawiti. Silne starčiť.
1: A što už mám s vami robiti? Povídate, že pyroh s lekvarom?
2: To pravda. So slivkovým. Znám, jaký ty ľúbiš.
1: Ale neznáte, babko, jaká jem unavlená.
2: A jak vidžu, nelem unavlená, ale i zamaščena od nich do holovo. I ca mati, bo taku ťa ne pušču iť stolu.
1: Voda studená.
2: Nevedumuj. Zahrílam ju i naljala do umyvadla.
1: Ja se ne ľubľu mati v umyvadli. Chču, žeby voda tekla z kohutikiv, jak u nás doma.
2: No, ki dotiahnuť vodovod do mojej chyži, bude teči voda z kohutikiv. A do toho času budeš sa mýti v umyvadli a kúpati v koryti.
1: Babko, ja sobí len rúk spolokam, bo i tak doraz pídu von i zas sa zamašču.
2: No, kýľko raz sa zamastíš, týľko raz sa treba poriadne mydlom umyti. Abo chočeš, že by ti na nosi, ličkách, na kulinách i lokťach z toj hliny trava vyrosla. O, tohdy už nejaká voda s mydlom nezaberuť. Bude treba serpom žati.
1: Babi, nepovídajte.
2: No, a s takýma dítočkami sa nikto hráti nezachoče. Ha, što hráti? Utíkati všetky od nich buduť. Chočeš, že by sa ti toto stalo? Skoro my ruky.